0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Blížící se letní prázdniny, doba, kdy stovky tisíc dětí vyrážejí na tábory, se letos nesou ve znamení varování policií před riziky sexuálního obtěžování. Některé děti si totiž z táborů odvážejí traumatizující zážitky a vzpomínky na nevhodné chování vedoucích, které zahrnují osahávání nebo dokonce návrhy na sexuální styk. Rodičům je důrazně doporučováno důkladně prověřit táborové zázemí a bezpečnost jejich dětí. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder, kdy teploty ve Francii, Španělsku a Itálii dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Úřady preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele k omezení fyzické aktivity venku. Takzvaná tepelná kupole se o víkendu přesune i nad Česko, což zvyšuje důležitost těchto opatření. Řidič ve věku 32 let měl tento víkend nehodu u Českých Budějovic. Po silnici jel velmi rychle, vyjel ze zatáčky a skončil s autem ve vodě. Vdechnul téměř 3 promile alkoholu, ale neodnesl to žádným zraněním. Edita Stejskalová, náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí, byla nově jmenována vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. Funkce se ujme v úterý po rezignaci předchozí zmocněnkyně Lucie Fukové, která odešla minulý týden. Fuková odešla na základě změny, která romskou agendu přesunula pod ministerstvo práce a znemožnila jí efektivní výkon funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Já jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

time to leave. Instead of talking.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Blížící se letní prázdniny, doba, kdy stovky tisíc dětí vyrážejí na tábory, se letos nesou ve znamení varování policií před riziky sexuálního obtěžování. Některé děti si totiž z táborů odvážejí traumatizující zážitky a vzpomínky na nevhodné chování vedoucích, které zahrnují osahávání nebo dokonce návrhy na sexuální styk. Rodičům je důrazně doporučováno důkladně prověřit táborové zázemí a bezpečnost jejich dětí. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder, kdy teploty ve Francii, Španělsku a Itálii dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Úřady preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele k omezení fyzické aktivity venku. Takzvaná tepelná kupole se o víkendu přesune i nad Česko, což zvyšuje důležitost těchto opatření. Řidič ve věku 32 let měl tento víkend nehodu u Českých Budějovic. Po silnici jel velmi rychle, vyjel ze zatáčky a skončil s autem ve vodě. Vdechnul téměř 3 promile alkoholu, ale neodnesl to žádným zraněním. Edita Stejskalová, náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí, byla nově jmenována vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. Funkce se ujme v úterý po rezignaci předchozí zmocněnkyně Lucie Fukové, která odešla minulý týden. Fuková odešla na základě změny, která romskou agendu přesunula pod ministerstvo práce a znemožnila jí efektivní výkon funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 125. Začneme velice poklidně a to s Enigmou. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Time to take a piss!

Relax.

0: Relax.
1: The way you shake it.

Hudetboj není žádná novinka, ale mně se pořád líbí. BB No Money v relaxu a na Bčku.

0: down like it's pogo. Yo, go low.
1: Relax. On radio.

Na řadu se dostává jeden z legendárních tracků s názvem Blackwater. Absolutní pecička v relaxu a na Bčku.

Evil Nine a jejich Crooked netřeba představovat. Je to prostě breaková bombice. White noise on the television. Shut the fuck up.

Relax.

Dohrála nám novinka z alba Opalescence od chlapíka, co se říká Title, který ho tímto zdravím, jestli poslouchá. A před námi Prodigy v relaxu a na Bčku.

0: fucking doing?
1: Relax.

Dejme jednu stařešinku od Alexe Pereze a pak už pojedou normální dramiky.

Relax. On Radio B.

Relax číslo 125 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute. Fashion's fashion.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Blížící se letní prázdniny, doba, kdy stovky tisíc dětí vyrážejí na tábory, se letos nesou ve znamení varování policií před riziky sexuálního obtěžování. Některé děti si totiž z táborů odvážejí traumatizující zážitky a vzpomínky na nevhodné chování vedoucích, které zahrnují osahávání nebo dokonce návrhy na sexuální styk. Rodičům je důrazně doporučováno důkladně prověřit táborové zázemí a bezpečnost jejich dětí. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder, kdy teploty ve Francii, Španělsku a Itálii dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Úřady preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele k omezení fyzické aktivity venku. Takzvaná tepelná kupole se o víkendu přesune i nad Česko, což zvyšuje důležitost těchto opatření. Řidič ve věku 32 let měl tento víkend nehodu u Českých Budějovic. Po silnici jel velmi rychle, vyjel ze zatáčky a skončil s autem ve vodě. Vdechnul téměř 3 promile alkoholu, ale neodnesl to žádným zraněním. Edita Stejskalová, náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí, byla nově jmenována vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. Funkce se ujme v úterý po rezignaci předchozí zmocněnkyně Lucie Fukové, která odešla minulý týden. Fuková odešla na základě změny, která romskou agendu přesunula pod ministerstvo práce a znemožnila jí efektivní výkon funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Dan Trachtenberg, známý režisér filmů jako Predátor, vstupuje do světa animace s novým hororově komediálním projektem Freddy the 13th, inspirovaným grafickým románem Yehudiho Merkáda. Oznámení proběhlo na festivalu NC, kde Paramount Animation představili svůj nový plán. Film nebude offshootem pátku 13. ani křížením se známým Jasonem Voorheesem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Starý, dobrý.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

for a future. Let's go.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal? Soutěž k mistrovství světa ve fotbale je tu, a to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny, zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. Roman West převzal pozici trenéra u fotbalistů Karviné po Marku Jarolímovi. Jehož smlouva byla blíže nespecifikovaná. West, 44-letý stratég, dříve vedl Slovácko. Zda se mu podaří dostat Karvinou do první ligy, zůstává záhadou. Čeští hokejbalisté nadělili domácímu publiku v Ostravě pořádnou gólovou parádu a deklasovali Švýcarsko 12-3. Výsledek je metlou úspěšnosti, Češi vedou základní skupinu i nad Slovenskem a Kanadou. Dalimil Zvonek a Vojtěch Jágr si z utkání udělali osobní výzvu, nazbírali společně 12 bodů. Argentina na světovém šampionátu porazila Rakousko.

0: 1-0 díky Messimu, který rekordně vstřelil svoji 17. branku. I přes neproměněnou penaltu tak překonal Klozeho a stanovuje nové milníky. Další zápasy sledujte od 4.15 ráno a 10.25 večer na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi. Go and drop the beat.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování přichází novinka z Moskvy, kde nákupní centrum Gagarinsky plánuje tento rok otevřít první vnitřní rybářský rybník na světě. Tento unikát slibuje přitahovat návštěvníky nejen z Ruska, ale i ze zahraničí. Jak vše dopadne, si budeme moci ověřit v průběhu 2023. Mějte pěkný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Blížící se letní prázdniny, doba, kdy stovky tisíc dětí vyrážejí na tábory, se letos nesou ve znamení varování policií před riziky sexuálního obtěžování. Některé děti si totiž z táborů odvážejí traumatizující zážitky a vzpomínky na nevhodné chování vedoucích, které zahrnují osahávání nebo dokonce návrhy na sexuální styk. Rodičům je důrazně doporučováno důkladně prověřit táborové zázemí a bezpečnost jejich dětí. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder, kdy teploty ve Francii, Španělsku a Itálii dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Úřady preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele k omezení fyzické aktivity venku. Takzvaná tepelná kupole se o víkendu přesune i nad Česko, což zvyšuje důležitost těchto opatření. Řidič ve věku 32 let měl tento víkend nehodu u Českých Budějovic. Po silnici jel velmi rychle, vyjel ze zatáčky a skončil s autem ve vodě. Vdechnul téměř 3 promile alkoholu, ale neodnesl to žádným zraněním. Edita Stejskalová, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, byla nově jmenována vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. Funkce se ujme v úterý po rezignaci předchozí zmocněnkyně Lucie Fukové, která odešla minulý týden. Fuková odešla na základě změny, která romskou agendu přesunula pod Ministerstvo práce a znemožnila jí efektivní výkon funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Montrealský producent Mike Silver, vystupující pod pseudonymem CFCF, představuje na albu LUV nostalgické putování do éry tanečního popu nultých let. Album vydané u labelu Driftless Recordings působí jako ironický i upřímný hold této hudební dekádě. Oprošťuje se od předchozího Y2K elektronického zvuku a předkládá emocionální a rytmické melodie. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Tvoje srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal? Soutěž k mistrovství světa ve fotbale je tu, a to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny, zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. Roman West převzal pozici trenéra u fotbalistů Karviné po Marku Jarolímovi. Jehož smlouva byla blíže nespecifikovaná. West, 44-letý stratég, dříve vedl Slovácko. Zda se mu podaří dostat Karvinou do první ligy, zůstává záhadou. Čeští hokejbalisté nadělili domácímu publiku v Ostravě pořádnou gólovou parádu a deklasovali Švýcarsko 12-3. Výsledek je metlou úspěšnosti, Češi vedou základní skupinu i nad Slovenskem a Kanadou. Dalimil Zvonek a Vojtěch Jágr si z utkání udělali osobní výzvu, nazbírali společně 12 bodů. Argentina na světovém šampionátu porazila Rakousko 1-0 díky Messimu, který rekordně vstřelil svoji 17. branku. I přes neproměněnou penaltu tak překonal Klozeho a stanovuje nové milníky. Další zápasy sledujte od 4:15 ráno a 10:25 večer na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil své stanovisko ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Prezident podal žalobu kvůli tomu, že vláda neodsouhlasila jeho účast na summitu NATO v Ankaře v červenci 2024. Babiš zdůraznil, že ústavní činitelé by se neměli žalovat navzájem a připomněl, že sám nepodal žalobu, když Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Prezident Petr Pavel se obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, která má rozhodnout, kdo určuje účast hlavy státu na summitě NATO. Žaloba také vyzývá vládu, aby nebránila prezidentovu zapojení do zahraniční politiky. Pavel tento krok považuje za nezbytný pro hladkou spolupráci mezi vládou a prezidentem. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek bylo na střední školy přijato přibližně 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů, což představuje 10 043 z 12 252 přihlášených. Tato úspěšnost dokládá vysokou přípravu a motivaci žáků základních škol. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí vlády neumožnit jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí označil za bezprecedentní a žádá ústavní soud, aby objasnil, zda má vláda právo rozhodovat o účasti prezidenta. Soud má také uložit vládě povinnost podporovat prezidenta ve výkonu jeho funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brkovi studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to!

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař. Koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám. Následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne. Je mi vedro, úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhnem na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba představovat. Tak pojďme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je půl čtvrtý, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v půl devátý dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik do hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty čusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty čusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář. A vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený. Udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo. Takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček. To nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy. Takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil své stanovisko ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Prezident podal žalobu kvůli tomu, že vláda neodsouhlasila jeho účast na summitu NATO v Ankaře v červenci 2024. Babiš zdůraznil, že ústavní činitelé by se neměli žalovat navzájem a připomněl, že sám nepodal žalobu, když Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Prezident Petr Pavel se obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, která má rozhodnout, kdo určuje účast hlavy státu na summitě NATO. Žaloba také vyzývá vládu, aby nebránila prezidentovu zapojení do zahraniční politiky. Pavel tento krok považuje za nezbytný pro hladkou spolupráci mezi vládou a prezidentem. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek bylo na střední školy přijato přibližně 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů, což představuje 10 043 z 12 252 přihlášených. Tato úspěšnost dokládá vysokou přípravu a motivaci žáků základních škol. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí vlády neumožnit jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí označil za bezprecedentní a žádá ústavní soud, aby objasnil, zda má vláda právo rozhodovat o účasti prezidenta. Soud má také uložit vládě povinnost podporovat prezidenta ve výkonu jeho funkce. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Světový šampionát ve fotbale je v plném proudu a fanoušci se těší na souboj kanonýrů, kde se utkají hvězdy jako Messi, Mbappé a Haaland. Program slibuje nebývalou napínavost a rozhodně se máme na co těšit. Nejzajímavější honba za králem střelců za posledních několik let je v plném běhu. Kdo se stane nejlepším střelcem mistrovství světa 2023 a získá zlatou kopačku? Tenisový svět se otřásá po udělení čtyřletého zákazu pro Markétu Vondroušovou kvůli neodevzdanému vzorku při dopingové kontrole. Český tenisový svaz a řada hráček, včetně Karolíny Muchové, ji na sociálních sítích podpořili. A tak zatímco se návrat na kurty odkládá na 2027, tenisové rukávy se vyhrnují ve snaze změnit pravidla hry. V olympiádě dětí a mládeže se dnes plní bazény, sportoviště a stadiony energií mladých sportovců. Sledujte karate, plavání, fotbal, šerm a vodní slalom, které vás vtáhnou do světa vzrušení a adrenalinu. Přepněte na ČT Sport nebo ČT Sport Plus, abyste nic nezmeškali z dnešního pořádného sportovního karnevalu. Máte rádi fotbal? Soutěž k mistrovství světa ve fotbale je tu. A to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny. Zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Obyvatelé obce u Plzně mají obavy z plánované recyklační linky na drcení stavebního odpadu. Projekt má být umístěn na bývalé skládce pod vrchem Krkavec. Diskutuje se o jeho ekologických přínosech a potenciálních rizicích. Meteorologové v České republice varují před extrémně horkým počasím, které zasáhne oblast od čtvrtka s teplotami mezi 33 až 37 stupňů Celsia. V některých nížinách mohou teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia, což zvyšuje riziko požárů zejména na jižní Moravě. Lidé by měli být obezřetní a přijmout opatření, aby se ochránili před vysokými teplotami. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku olomouckému státnímu zástupci Petře Lastovecké, kterou jí udělil nadřízený kvůli komentáři k bitcoinové kauze. Lastovecká, která pracovala jako státní zástupkyně přes 25 let, nesouhlasila s trestem a podala námitku k soudu. Přestože se rozhodla na pozici skončit, na projednání své námitky trvala. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyjádřil své stanovisko ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Prezident podal žalobu kvůli tomu, že vláda neodsouhlasila jeho účast na summitu NATO v Ankaře v červenci 2024. Babiš zdůraznil, že ústavní činitelé by se neměli žalovat navzájem a připomněl, že sám nepodal žalobu, když Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Světový šampionát ve fotbale je v plném proudu a fanoušci se těší na souboj kanonýrů, kde se utkají hvězdy jako Messi, Mbappé a Haaland. Program slibuje nebývalou napínavost a rozhodně se máme na co těšit. Nejzajímavější honba za králem střelců za posledních několik let je v plném běhu. Kdo se stane nejlepším střelcem mistrovství světa 2023 a získá zlatou kopačku? Tenisový svět se otřásá po udělení čtyřletého zákazu pro Markétu Vondroušovou kvůli neodevzdanému vzorku při dopingové kontrole. Český tenisový svaz a řada hráček, včetně Karolíny

Mistrovství světa ve fotbale je tu. A to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny. Zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování přichází novinka z Moskvy, kde nákupní centrum Gagarinsky plánuje tento rok otevřít první vnitřní rybářský rybník na světě. Tento unikát slibuje přitahovat návštěvníky nejen z Ruska, ale i ze zahraničí. Jak vše dopadne, si budeme moci ověřit v průběhu 2023. Mějte pěkný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Obyvatelé obce u Plzně mají obavy z plánované recyklační linky na drcení stavebního odpadu. Projekt má být umístěn na bývalé skládce pod vrchem Krkavec. Diskutuje se o jeho ekologických přínosech a potenciálních rizicích. Meteorologové v České republice varují před extrémně horkým počasím, které zasáhne oblast od čtvrtka s teplotami mezi 33 až 37 stupňů Celsia. V některých nížinách mohou teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia, což zvyšuje riziko požárů zejména na jižní Moravě. Lidé by měli být obezřetní a přijmout opatření, aby se ochránili před vysokými teplotami. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku olomouckému státnímu zástupci Petře Lastovecké, kterou jí udělil nadřízený kvůli komentáři k bitcoinové kauze. Lastovecká, která pracovala jako státní zástupkyně přes 25 let, nesouhlasila s trestem a podala námitku k soudu. Přestože se rozhodla na pozici skončit, na projednání své námitky trvala. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil své stanovisko ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Prezident podal žalobu kvůli tomu, že vláda neodsouhlasila jeho účast na summitu NATO v Ankaře v červenci 2024. Babiš zdůraznil, že ústavní činitelé by se neměli žalovat navzájem a připomněl, že sám nepodal žalobu, když Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Radio.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Montrealský producent Mike Silver, vystupující pod pseudonymem CFCF, představuje na albu LUV nostalgické putování do éry tanečního popu nultých let. Album vydané u labelu Driftless Recordings působí jako ironický i upřímný hold této hudební dekádě. Oprošťuje se od předchozího Y2K elektronického zvuku a předkládá emocionální a rytmické melodie. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Gól! Jsme majstři Evropy!

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Mbappé a Haaland. Program slibuje nebývalou napínavost a rozhodně se máme na co těšit. Nejzajímavější honba za králem střelců za posledních několik let je v plném běhu. Kdo se stane nejlepším střelcem mistrovství světa 2023 a získá zlatou kopačku? Tenisový svět se otřásá po udělení čtyřletého zákazu pro Markétu Vondroušovou kvůli neodevzdanému vzorku při dopingové kontrole. Český tenisový svaz a řada hráček, včetně Karolíny Muchové, ji na sociálních sítích podpořili. A tak zatímco se návrat na kurty odkládá na 2027, tenisové rukávy se vyhrnují ve snaze změnit pravidla hry. V olympiádě dětí a mládeže se dnes plní bazény, sportoviště a stadiony energií mladých sportovců. Sledujte karate, plavání, fotbal, šerm a vodní slalom, které vás vtáhnou do světa vzrušení a adrenalinu. Přepněte na ČT Sport nebo ČT Sport Plus, abyste nic nezmeškali z dnešního pořádného sportovního karnevalu. Máte rádi fotbal? Soutěž k mistrovství světa ve fotbale je tu. A to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny, zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Obyvatelé obce u Plzně mají obavy z plánované recyklační linky na drcení stavebního odpadu. Projekt má být umístěn na bývalé skládce pod vrchem Krkavec. Diskutuje se o jeho ekologických přínosech a potenciálních rizicích. Meteorologové v České republice varují před extrémně horkým počasím, které zasáhne oblast od čtvrtka s teplotami mezi 33 až 37 stupňů Celsia. V některých nížinách mohou teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia, což zvyšuje riziko požárů zejména na jižní Moravě. Lidé by měli být obezřetní a přijmout opatření, aby se ochránili před vysokými teplotami. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku olomouckému státnímu zástupci Petře Lastovecké, kterou jí udělil nadřízený kvůli komentáři k bitcoinové kauze. Lastovecká, která pracovala jako státní zástupkyně přes 25 let, nesouhlasila s trestem a podala námitku k soudu. Přestože se rozhodla na pozici skončit, na projednání své námitky trvala. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil své stanovisko ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Prezident podal žalobu kvůli tomu, že vláda neodsouhlasila jeho účast na summitu NATO v Ankaře v červenci 2024. Babiš zdůraznil, že ústavní činitelé by se neměli žalovat navzájem a připomněl, že sám nepodal žalobu, když Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Dan Trachtenberg, známý režisér filmů jako Predátor, vstupuje do světa animace s novým hororově komediálním projektem Freddy the 13th, inspirovaným grafickým románem Yehudiho Merkáda. Oznámení proběhlo na festivalu NC, kde Paramount Animation představili svůj nový plán. Film nebude offshootem pátku 13. ani křížením se známým Jasonem Voorheesem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Světový šampionát ve fotbale je v plném proudu a fanoušci se těší na souboj kanonýrů. Kde se utkají hvězdy, jak ve fotbale je v plném proudu a fanoušci se těší na souboj kanonýrů. Kde se utkají hvězdy jako Messi, Mbappé a Haaland.

0: A tak zatímco se návrat na kurty odkládá na 2027, tenisové rukávy se vyhrnují ve snaze změnit pravidla hry. V olympiádě dětí a mládeže se dnes plní bazény, sportoviště a stadiony energií mladých sportovců. Sledujte karate, plavání, fotbal, šerm a vodní slalom, které vás vtáhnou do světa vzrušení a adrenalinu. Přepněte na ČT Sport nebo ČT Sport Plus, abyste nic nezmeškali z dnešního pořádného sportovního karnevalu. Máte rádi fotbal? Soutěž k mistrovství světa ve fotbale je tu. A to 23. června. Odpovězte na otázku a vyhrajte skvělé ceny. Zážitek, který si sportovní fanoušek nenechá ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí

Walk one, my friend, na majku je Šazo, no a to znamená jednu jedinou věc, že je tady pořad Revolution, je man, ok? Dneska tě čeká zase hromada reggae novinek, ale neboj, budou i nějaký starý vypalovačky a samozřejmě i junglík, ok? Tak jo, jako první věc tady mám nachystanou věc o Stranža Millera, vydal teďka nové album, které se jmenuje Awake, a já pro vás z něj vybral track s názvem Kingston Town. Yo, yo.

až z Itálie se k nám dokulilo EP, který má na starosti Lion D, velice dobře známý střelec v tomto pořadu. No a samozřejmě s tímto EPčkem mu pomohl zase jeho brácha Bizary, což je jeho producent. No a toto EP se jmenuje Rebel with Vibe. No a můžete na této kompilaci najít 6 tracků, který jsou opravdu zase našlapaný. Každopádně já zvolil jeden, který vám teď pustím, a je to Sound Murderer.

Itálie se přesuneme jenom kousíček vedle, a to do Španělska, kde se podíváme na novou věc od zpěváka Pure Niga, který společně s Unity Sound dal dohromady Repartir Armor.

0: Aspect, Johnny Bruno Microphone con Unity Sound, representando el arte callejero, sí. Eso es un honor, un placer.
1: Jinak za sebou máme taky ten nejfajnovější český reggae festival, který tady můžeš navštívit, a to Culture Reggae Vibes. Já jsem si ho užil na maximum, všechno bylo super, teda kromě asi 3 hodin v sobotu, kdy byla obrovská bouřka a trochu to zaplavilo hlavní stage, ale pořadatelé zabojovali a dopadlo to nakonec supnově. Byli jste se podívat, užili jste si nějakého toho zpěváka, zpěvačku nebo kapelu? Za mě bych vytknul nebo vyzdvihnul spíš asi 2 jména, a to Italy, jamajskou zpěvačku, a anglickou legendu Cimarrons, který byly taky neuvěřitelný. Jinak dubová stage též super, no prostě festiáček jak má být, a teď už se jenom těšíme na příští rok. Obrovský big up pořadatelům. Takže pokud jste nebyli, určitě nepromeškejte příští rok, protože tenhle festival rozhodně podle mě stojí za navštívení. OK, no a dáme další petelici, je to od Jachtunga a Rajjeha 45, track se jmenuje Militant.

Před několika dny jsem viděl rozhovor se zpěvákem Gentlemanem, který je z Německa, snad nemusím představovat, snad ho každý zná, protože ano, je to jeden z mála evropských umělců, který to rozstřelil i na Jamajce a Jamajčani z něj hořeli. Takže takový on je zpěvák, reggae zpěvák. No, každopádně říkal, že do 2 měsíců bude vydávat nové album a že to bude opravdová prda a že to bude stát za to. A tak jsem si říkal, že bychom si dneska mohli vzpomenout na nějaké to jeho album a vyskočilo na mě Another Intensity, což je jeho 2. album z roku 2007 a je to podle mě takové zapomenutější album, není tak poslouchané jako ty ostatní. Tak jsem si řekl, že dneska dáme prostě 2 tracky z tohoto alba, abychom si připomněli toto album vlastně. No a zároveň nám to udělalo chuť na tu novinku, kterou připravuje. Takže OK, jojo, dáme to tak. Another Intensity album a vybral jsem zase samozřejmě 2 tracky. První je Mount Zion a druhý je Rage and Anger. Takže jo, Another Intensity a Gentleman.

Dnes to máme takové cestovatelské, tak budeme cestovat dále. Už jsme tady vlastně měli Jamajku, Itálii, Španělsko, Německo. No a myslím si, že je čas na Anglii. A z Anglie nám zazní track The Calling, který má na starost Kids, Solo Banton, LSK a The Sea.

Posloucháš pořad Revolution na rádiu B. OK, Jemán, já jsem Šazo. No a myslím si, že by to chtělo zase nějakou českou věc, protože dlouho, opravdu dlouho tady nic nebylo a moc se tady toho neděje. No, kecám, mám tady něco nachystaného a je to novinka od doktora Kariho, která je fakt jako horká, teplá, protože je dva dny stará věc, jmenuje se to Unstoppable. No a samozřejmě na instrumentálu je Coco Jamin Production a my si jdeme tuhletu pecičku pustit.

nezastavitelný doktor Curry. Přeji mu hodně sil a především zdraví chlapákovi. Každopádně Unstoppable je i pořad Revolution. No a to, co nás čeká teď, je samozřejmě Junglik. Klasika. Máme tady jako první věc remix od TK na věc Nice and Easy, která je v originále od Original One, Gardney a Nancy Correy. Takže jo, Junglist.

začali jsme takovou pohodovou věcí a pohodovou věc si dáme ještě jednu a je to dokonce také remix. Je to remix Jasmina, který zremixoval Zedbiase a Shamba Yota. Track s názvem London Town, takže anglický junglist, ok, yeah, jasně, tak jo, London Town od Jasmina, Jungle Remix.

máme tady další parádní záležitost, protože Benny Page se odvázal a společně s Doktorem dali dohromady nové album, který se jmenuje Roll Them Out. Je to hrozně super, je to hrozně fajn, triky jsou skvělý, je jich tam 10, ale co mě osobně hodně mrzí, tak je to, že nejdelší track má sotva 3 minuty. Nevím, co se to děje, je to teďka docela trend dělat ty krátké džungly. Nevím, nechápu, mně osobně se to moc nelíbí, ale OK, vlastně proč ne. Jo, takže já vám pustím 2 tracky, jelikož jsou dost krátký, tak toho vlastně využijem. Takže vybral jsem pro vás tracky vlastně Everything, který je samozřejmě Benny Page Doktor, plus je tam navíc MC Spida, no a pak track Roll Them Out, který je Benny Page Doktor a Lokál. Tak jo, dáme si teďka 2 tracky z nového alba Roll Them Out od Bennyho Page a Doktor.

No a my dáme další vypalovačku, kterou má na starosti DJ STP a na majku je španělská zpěvačka All B. No a track je Realizai.

je naprosto neuvěřitelné, jak rychle to opět uteklo. My jsme zase na konci pořadu, ale nezoufej, neboj se nic. Rádio B jede non-stop a sype do tebe pecky. No a pořad Revolution se na tebe těší samozřejmě zase příště a i se mnou, a.k.a. Shazem. Takže jo, mějte se fajn a zase příště. A nakonec Mr. Quest, Raga Twins a Illegal Gunshot. Takže čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Připrav se na večer s pořadem Warm Up na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Pace up. Tak ahoj, ahoj. Zase vás všecky zdravím z Rádia B. Máme tady další pokračování pořadu Base Up, 54. díl, a začneme takovou klidnou věcí. Dneska vyšlo album Mystic State, jmenuje se Treats, a hned první úvodní věc se jmenuje Untitled Soul Loop. A je to taková fakt příjemně postavená deska, určitě vyhledejte a pustíte. Vyšlo to teďko v červnu na Chikara Project, takže při příjemný poslech na Bčku, zdraví vás DJ Raskal. That's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Tak tady to byl London Massive od Toma in Trouble a pojďme dál. Na labelu Step 2 Records vyšel track What You Mean. Dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. A je to taky pecká.

No a další věc, tady mám příjemný track, který dělal Manga Bay. Je to z jeho 4-trackovýho EPčka, vyšlo na Jose Records a track se jmenuje Red Roll. A posloucháte pořad Bass Up, který můžete slyšet buď v úterý od 8 večer, nebo v pátek dopoledne od 10. Zdraví vás Raskal.

No a pokračujeme dál. Takovou pohodovou věcí je od Parlight a Xpedex tomu udělal Housebreaking Remix. Track se jmenuje Back in Session a vyšlo to na Sunshine Records, tak červnová věc. A posloucháte Radio B, pořád Bass Up.

0: No a pokračujeme dál, přátelé, v pořadu Bassup si dáme teďko českou věc a je od dvojice týpků, který si říkají Mutanti hledají východisko, a nedávno jsem je slyšel naživo v Kralupech na oslavách města a hodně mě oslovili, takže pojďme na to. Track se jmenuje Kolem šlehají plameny a vyšlo to v loňském roce. Příjemný poslech.
1: Svět

0: musel jsem ho mít, kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik. Milion holek se svlíkalo uprostřed mýho pokoje.
0: Milion.
1: Šílený.
0: Milion. A dneska a teď AIčko čet, bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
0: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu. I když to bude lež, tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
0: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to být.

No a teď se trošku rozhejbeme. Tady ta track je taková skočná věc a dělal to helikopter a track se jmenuje Luke. Vyšlo to taky teďko v červnu, takže čerstvá záležitost na labelu Rogue Division. A pojďme do toho.

No a týpek, který si říká Louis Pitty, vydal teďko track taky v červnu, který se jmenuje Pulse Dreams a vyšlo to na Canary Step Records a Louis Pitty si tomu udělal svůj denní mix, který je hodně příjemný, je to taková two-stepovka, garážovka,

Tak celkem příjemná věc, co říkáte, a teď si dáme takový svižnější breakbeat a dělal to Funky Beats, track se jmenuje Killa. A Funky Beats je vlastním jménem Antonio Carraso Peña. Je to Španěl, taky šikovnej, a tenhle ten track mu vyšel v červnu na 777 Records. Rádio Bčko.

No a další výjet si dáme producenta OBLQ. Track se jmenuje Kick Up a vyšlo to na dvoutrackovém EPčku taky v červnu na Life and Death Records.

No a další věcí je track od producenta, který se říká Kadela. Track se jmenuje Energy Cipher. A vydal teďko v červnu 3 tracky na svém EPčku, které vyšlo na labelu Gravitas Recordings. A je to hodně na pohodu. Takže přeju příjemný poslech, ať už posloucháte v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

No a teď si dáme na Bčku další věc, je taková těžší do dubstepu, ale no, posuďte sami, dělali to Virus Syndicate, tak se jmenuje Langman a vyšlo to na Deep Dark and Dangerous, taky červnová záležitost, takže pořad Bass Up je tady pro vás.

No a navážeme podobným trackem. Producent Kaspa vydal teďko novou věc a jmenuje se Let It Go. A vyšlo to na Ghostone a je to taková příjemná dubstepovka spíš klidnějšího rázu, takže se dost hodí do pořadu Bass Up.

Máte pořád Bass Up na rádiu Bčko. Tady je DJ Rascal. Dáme si teďku track od Pavaného, Jevona Ivesa a Crafty Cuts. A track se jmenuje Comfort Zone. Vyšlo to na 7-trackovém LPčku. A fakt parádní tracky tam jsou. Pojďme.

Tak přátelé, pojďme na poslední track dnešního Bassupu. Dělal ho producent Nina. A track se jmenuje The World Is On Fire. A vyšlo to na 5-trackovým EPčku, které se jmenuje Internal Makeup. A vyšlo to na Fauxpoly teďko v červnu. No a nezbývá nic víc, než se s vámi rozloučit. Přeju vám, abyste se měli fajn a poslouchejte muziku, poslouchejte Rádio Bčko, je to rádio od lidí pro lidi, takže jsme tady stále pro vás a záznamy mýho Bassupu jsou na Soundcloudu Rádia B, takže můžete zpětně vyhledat a pustit si jakýkoliv díl. Mějte se fajn, zdraví vás Raskal, ahoj.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: That's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific.
2: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Vamos, vamos.

I'm gonna go.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma, s náma. Teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Edith?
1: Yes?
0: I love you.
1: Please, please.